0: a slúži, ale nestojím tu sám v Dolných Vítkovicách, aby som veľmi nerozprával, pretože ja viem, že ty nemáš rada, keď veľmi dlho rozprávam. Mám tu zo sebou aj PR manažéra pre Českú republiku a takisto ostatné zahraničie okrem Slovenska, pretože to má na starosti Zdenko Hanov, tak tu vítam pri sebe aj vlastne kolegu, je to Ondra Bambas, takže pekné popoludie, Ondra.
1: Krásne odpoledne.
0: No, čo by si povedal na začiatok, na štart tohto festivalu? Je to všetko v poriadku s tým, ako si to očakával? Žiadny zádrhel neprebehol?
1: Zatím žádný výrazný zádrhel neproběhl, všechno bych řekl, že běží tak, jak má, rád bych to zaťukal na dřevo, protože jsme měli tady dopoledne nějaký déšť a hlášené i nějaké bouřky, naštěstí se nám to krásně vyhlo a vlastně bylo to úplně ideální, že lehce sprchlo, tudíž není taková prašnost. Očekáváme ale v následujících dnech slunečnější počasí a myslím si, že si to tady náramně všichni užijou.
0: Čo areál, je něco nového proti minulému ročníku? Môžu se tu na něco návštěvníci opět těšit?
1: Já jsem v uplynulých dnech procházel vlastně ten areál, jak se postupně budoval a říkal jsem si, že konečně to vypadá nádherně, dává to všechno smysl. Mám obrovskou radost z toho, jak k tomu přistupují samotní partneři, že přemýšlejí nad tím, co nabídnout těm návštěvníkům, aby to byla nějaká odpočinková zóna, aby to byla nějaká zábava, která se neobjevuje na těch našich pódiích. A co bych zmínil určitě za velkou novinku, s kterou mám obrovskou radost, tak je Steel Stage, což je jedno z větších pódií, které má i takzvaný Steel Town a jsou tam nádherné skulptury od místního umělce Davida Žily. Myslím si, že to bude vypadat báječně, že to skvěle hraje i s tím programem, který se odehrává na té scéně. A myslím si, že lidi s tou budou nadšení.
0: Vy jste velmi priaznivý pro handicapovaných lidí. Co jste si připravili pro nich tento rok?
1: My vlastně jsme v uplynulém roce přivítali zhruba nějakých 1000 návštěvníků z průkazy ZTP a ZTPP. Včetně jejich doprovodů teda, aby to bylo konkrétní a snažíme se každým rokem nějakým způsobem i trošku budovat to prostředí tak, aby se to všichni cítili dobře, bez bariér. Náš projekt, který už dlouhodobě funguje, tak získáváme za něj chválu a jsme na to náležitě pyšní. I z toho důvodu, že ti uživatelé a vlastně návštěvníci, kteří mají nějaký handicap, tak sami oceňují ten přístup, který tu máme, jako je například tlumočení do znakového jazyka na hlavních scénách, což je úplně unikátní zážitek i pro slyšící. Dále je tu odpočinková zóna třeba pro lidi trpící poruchou autistického spektra a máme tu i servis pro vozíčkáře.
0: Ty jako človek, ktorý by sa veľmi rád stretol s umelcami, alebo dajme tomu, že náš poslucháč alebo návštevník tohto festivalu má nejakú šancu sa k týmto interpretom a umelcom dostať? Môže získať nejakú podpiskartu, po prípade sa s nimi niekde odfotiť? Je to možné na tomto festivale?
1: Snažíme se o to, máme tady vynikající partnery, kteří dělají i rozhovory v rámci areálu a třeba za malou chvíli začne tady poblíž v merch stánku meet and greet s korejskou kapelou Jambinai, takže fanoušci mají jedinečnou příležitost potkat se osobně se svými oblíbenci a třeba si od nich nechat něco podepsat.
0: Dnes večer alebo popoludní Miraj, potom 21 Pilots, čo by si odporučil návštěvníkom a našim poslucháčom, ty, aby si prišli pozrieť?
1: Já tady mám svůj jeden osobní tip a to je právě ta zmiňovaná Steel Stage, kde vystoupí hudebník Joshua Idehen. Je to pro mě objev, vydal vynikající desku, má to takový trošku politický nebo sociálně politický podtext a doporučuji čeknout jeho hudbu.
0: Toto je Ondra Bambas, ďakujeme za rozhovor a dúfame, že sa dnes ešte stretneme alebo v najbližších dňoch.
1: Do počutia.
0: Tak Ivana, odovzdávam slovo na Slovensko a dúfam teda, že ti chýbam, ale nemusí to byť až tak veľmi veľa, pretože my sa opäť zajtra budeme počuť po 16.
2: Áno, Marko Varmus sa teda ozve z Colors of Ostrava 23. ročníka tohto skvelého festivalu. Toto je rád.

0: že si užívate podvečernú alebo večernú pohodu aj s Rádiom Slovensko. U nás tzv. Bodový systém hodnotenia dopravných priestupkov nemáme. Niektorí odborníci hovoria, že ho ani nepotrebujeme, lebo súčasné nastavenie zákona o cestnej premávke je ešte prísnejšie než bodový systém. Naopak, niektorí si myslia, že bodový systém by prispel k vyššej zodpovednosti vodičov na cestách a aj k lepším štatistikám. U susedov v Česku majú bodový systém presne 20 rokov. Osvedčil sa? Zisťoval redaktor Martin Karlík.
1: Počty mŕtvých na silnicích se počátkem milénia pohybovaly v České republice kolem 1200 ročně. Pro srovnání dnes je to okolo 500. Bodový systém měl přispět ke snížení počtu obětí, říká generálmajor Tomáš Lerch, bývalý ředitel dopravní policie.
2: Domnívám se, že zavedení bodového systému v roce 2006 určitě mělo svůj smysl. Ono se samozřejmě projevilo na té nehodovosti bezprostředně, protože byla k tomu poměrně velká mediální kampaň. Pak jsme zaznamenali trošku takový ten pokles té pozornosti. Nicméně to, co je důležité říci, bodový systém je takový živý systém, kterým by se mělo pracovat. Aktualizace bodového systému přišla v roce 2011 a pak s určitým větším odstupem 2024. A myslím, že to je důležité, že se s tímto systémem pracuje, že odborníci přehodnocují vlastně i to, jaké bodové hodnocení má být jaký skutek a že vlastně dneska je to postaveno tak, že ty nejzávažnější přestupky, které zpravidla potom znamenají i nějaké závažné následky na dopravních nehodách, mají to nejvyšší 6-bodové ohodnocení.
1: Některé přestupky už dnes bodované nejsou, třeba nerozsvícená světla přes den. Za ty byl původně 1 bod. Za mobil v ruce se v roce 2006 udělovaly body 2. Dnes to jsou 4. Šéf BESIPu, tedy české obdoby BECEPu, Tomáš Neřolt.
3: Pořád musíme sledovat a vyhodnocovat, jestli některé ty sankce neupravovat. Příkladem je ten mobilní telefon, kdy dříve to nebyl takový problém, že šlo vlastně pořád jenom o to volání, ale dnes, když na tom lidé textují nejrůznější zprávy nebo sledují videa, tak je potřeba to prostě více zdůraznit.
1: A jak vidí český bodový systém současný ministr dopravy Ivan Bednárik?
4: To řešení, které minimálně zlepšuje odpovědnost jednotlivých účastníků toho silničního provozu, protože ten systém nutí taky lidi si uvědomovat, že opakování může způsobit to, že přijdou o řidičák. Takže jo, je to prevence, slouží, je vyzkoušená a dneska je to řešení, které nám funguje. Takže jako ani nemám v plánu ho nějak měnit nebo do něho zasahovat. Lidi si na to zvykli, to fakt, který tady je a taky za mě ještě bude.
1: Ročně se v České republice takzvaně vyboduje přes 5000 řidičů. Ti pak nesmí rok řídit a po roce musí absolvovat přezkoušení v autoškole a psychologické vyšetření.
5: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v neděli po 17. hodině.

0: je ich. Omyl, slovo drímat je naše.
1: Juraj Ďuriš má jasno v tom, aké miesto a funkciu má hudba v živote človeka.

0: Na Slovensku tzv. Bodový systém hodnotenia dopravných priestupkov nemáme. Niektorí odborníci hovoria, že ho ani nepotrebujeme, lebo súčasné nastavenie zákona o cestnej premávke je ešte prísnejšie než bodový systém. Naopak, niektorí si myslia, že bodový systém by prispel k vyššej zodpovednosti vodičov na cestách a aj k lepším štatistikám. U susedov v Česku majú bodový systém už 20 rokov. Osvedčil sa, zisťoval redaktor Martin Karlík.
1: Počty mŕtvych na silnicích se počátkem milénia pohybovali v České republice kolem 1200 ročně. Pro srovnání dnes je to okolo 500. Bodový systém měl přispět ke snížení počtu obětí, říká generálmajor Tomáš Lerch, bývalý ředitel dopravní policie.
2: Domnívám se, že zavedení bodového systému v roce 2006 určitě mělo svůj smysl. Ono se samozřejmě projevilo na té nehodovosti bezprostředně, protože byla k tomu poměrně velká mediální kampaň. Pak jsme zaznamenali trošku takový ten pokles té pozornosti. Nicméně to, co je důležité říct, bodový systém je takový živý systém, kterým se mělo pracovat. Aktualizace bodového systému přišla v roce 2011 a pak s určitým větším odstupem 2024. A myslím, že to je důležité, že se s tímto systémem pracuje, že odborníci přehodnocují vlastně i to, jaké bodové hodnocení má být jaký skutek a že vlastně dneska je to postaveno tak, že ty nejzávažnější přestupky, které zpravidla potom znamenají i nějaké závažné následky na dopravních nehodách, mají to nejvyšší 6-bodové ohodnocení.
1: Některé přestupky už dnes bodované nejsou, třeba nerozsvícená světla přes den. Za ty byl původně 1 bod. Za mobil v ruce se v roce 2006 udělovaly body 2, dnes to jsou 4. Šéf BESIPu, tedy české obdoby BECEPu, Tomáš Neřolt.
3: Pořád musíme sledovat a vyhodnocovat, jestli některé ty sankce neupravovat. Příkladem je ten mobilní telefon, kdy dříve to nebyl takový problém, že šlo vlastně pořád jenom o to volání, ale dnes, když na tom lidé textují nejrůznější zprávy nebo sledují videa, tak je potřeba to prostě více zdůraznit.
1: A jak vidí český bodový systém současný ministr dopravy Ivan Bednárik?
4: To řešení, které minimálně zlepšuje odpovědnost jednotlivých účastníků toho silničního provozu, protože ten systém nutí taky lidi si uvědomovat, že opakování může způsobit to, že přijdou o řidičák. Takže jo, je to prevence, slouží, je vyzkoušená a dneska je to řešení, které nám funguje. Takže jako ani nemám v plánu ho nějak měnit nebo do něho zasahovat. Lidi si na to zvykli, to fakt, který tady je a taky za mě ještě bude.
1: Ročně se v České republice takzvaně vyboduje přes 5000 řidičů. Ti pak nesmí rok řídit a po roce musí absolvovat přezkoušení v autoškole a psychologické vyšetření.
5: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v neděli po 17. hodině.